Sonátu pre flautu a klavír Willema Piepera nám na záver dnešného poludnejšieho koncertu zahrali Jacques Zun a Bernd Breckmann. Dnešnú reláciu pre vás pripravil Tomáš Boroš.

Urozené zrození, drahý Gerberte. Všichni mi jej záviděli. Tato přízeň zrození je pro mne břemenem, ba nebezpečím.